ti tam, jak babi, bali se ho. Použil jsem chochli, na majora se omluvili. A já hned zrano půjčil jsem si pod souseda nož. Na majora čekám. Jede se to mezi chochlí.